0: skladbě Fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Rádiu Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.